Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park @plon.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil to italský ministr zahraničí. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Setúa nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A teď se podíváme, co se děje v našem regionu.
2: Na mosteckém autodromu se v sobotu a neděli koná největší formulový víkend sezóny v České republice. Racing Journal Speed Fest. Hlavním lákadlem letošního ročníku je mimořádně početné startovní pole šampionátu F4 Central European Zone, kde se představí i dcera slavného pilota F1 Mikiho Häkkinena.
3: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky a nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
4: Hezké dobré ráno s vámi, Lea, to nejlepší za posledních 30 let, samý letní songy, to si dáme právě teď. K tomu rannímu vstávání nebudou chybět Golden, ale teď už Coco Jumbo. Dobré ráno, jdeme na to.

Hezké dobré ráno, sobota 1. srpna, víte, co to znamená? Polovina prázdnin za námi, polovina dovolených za námi, volna a tak podobně. Tak pojďme se společně přehoupnout do té druhé poloviny léta. Užít si to naplno, protože u nás běží summer party až do zítřejších 18 hodin. To znamená ty nejlepší letní songy z 90. milénia a tak podobně, prostě užijeme si to společně. Tak já doufám, že se vám stává krásně, možná někdo jdete spinkat a napište mi, co děláte, jestli nás posloucháte nebo odkud nás posloucháte. A vy, co jste v práci, nebojte, já jsem tady taky v práci, nejste v tom sami, ale my si to uděláme hezky díky naší skvělé muzice. Indila anebo Pitbull právě teď, který dokonce minulý víkend byl v pražských Letňanech a byl to nezapomenutelný letní koncert.

0: Hezké dobré ráno, už nám tady od vás chodí první SMSky, jak vstáváte s námi, jak někdo i usínáte a hlavně většina z vás s námi i pracuje, takže děkujeme, že nás posloucháte. Vlastně téměř skoro po celé České republice přišla tady zpráva od Hanky z Českých Budějovic, nebo taky tady z Prahy, řidička tramvají, zdravíme moc, taky naše Marila píše, posíláme velké pozdravy a spousty dalších z vás, takže děkujeme za ty zprávy. Summer Party prčí, letí, jeden nejlepší song za druhým, co se léta týče. Za chviličku třeba Pink nebo Miles Smith a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dobré ráno.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Je 7:30, hezké ráno přeje David Račák. Oslavit 90. narozeniny výstupem na nejvyšší horu Afriky. Přesně to udělal Američan z Kalifornie. Kilimandžáro vysoké téměř 6000 metrů zdolal s pomocí průvodců a stal se inspirací lidí po celém světě. Dokázal, že naplnění velkých snů není nikdy pozdě. Neobvyklý zážitek mají za sebou golfisté v Anglii. Během jediného týdne totiž na hřišti narazili hned na dva téměř dvoumetrové hrozníše. Odborníci se domnívají, že hadi někomu utekli nebo byli vypuštěni do přírody. Naštěstí se je podařilo bezpečně odchytit. No a stíhání bývalého olympionika Davida Hearna z poškození zrcadlového jezírka ve Washingtonu bylo zastaveno. Ukázalo se, že jezírko bylo pravděpodobně poškozeno špatnou instalací a nešlo o vandalismus. Odlupoval se nátěr americké vlajky a jezírko zezelenalo.

0: Zara Larsson, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, 1. srpna summer party v plném proudu s vámi Lea, krásný dobrý den, dneska bude zase horko, ale my si to uděláme krásný díky našim skvělým hitům, co takhle Benson Boone, to je takový novodobější, ale bude i Samba de Janeiro, trošku se protáhneme takhle po ránu, anebo Urban Cookie Collective a spousty další skvělé muziky, tak to se prostě k tomu ránu hodí, tak pravou nohou do toho nového dne a hezkou sobotu.
1: Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Thank you.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Do plavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu

0: už tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do vedení letiště dnes nastupuje Radomír Lašák. Přichází o měsíc dříve, než se původně zamýšlelo. Ministerstvo financí se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Kvůli jeho příchodu jsou letištní odbory od 21. července ve stávkové pohotovosti. Obávají se o další směřování letiště. Lidé mohou ode dneška nastupovat do autobusů pražské integrované dopravy všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Režim, který má omezovat zpoždění způsobené odbavováním nastupujících, zároveň začne platit trvale na 122 linkách. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4 zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A jdeme do našeho regionu.
5: Na Studentském náměstí v Karani se můžete těšit dnes do 18 hodin na již 10. ročník festivalu čajových nadšenců. Čeká vás tradiční klání čajových amatérů, během bude znít spousta muziky, uvidíte ukázky japonského tance, čínského čajového obřadu, ale i pohádku o čajovém konfliktu a ochutnáte i pivo z listů sakury.
6: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudim!
7: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky, nejvyšší denní maxima 28 až 32 a na Moravě 31 až 34 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
7: Hezké dobré ráno s vámi Lea. Pokračujeme dál Summer Party v plném proudu. Co takhle si jak Jimmy Love a nebo teď už na scénu přichází Lou Bega a Mambo Number 5. Tak volujeme doprava a hezké ranní vstávání. Jdeme na to.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

Kimmy Love, Shia, Hit Radio, Summer Party v plném proudu. 9 minutek po 8, hezké dobré ráno. Přišla nám tady zpráva od Jirky. Ahoj Leonko, jsem v práci ponoční, ještě 2 hoďky mě čekají, ale hrajete super, díky moc, aspoň neusnu. No tak já doufám, že neusneš, protože před námi je další porce skvělých summer hitů. Takže co takhle třeba The Sound of Silence, to máte rádi, a nebo zpěvačka s takovou nezaměnitelnou barvou hlasů, dokonce byla součástí letošního filmového festivalu v Karlových Varech při příležitosti 60. ročníku. A není to nikdo jiný než Anastasia. Právě teď. One day in your life. Žijte naplno a buďte zítra.

0: The Sound of Silence, hezké dobré ráno, sobota 1.8. čtvrt na 9. Čekají nás songy, které nám připomenou prázdniny, první lásky, festivaly, dovči. Ale je úplně jedno, jestli budeme třeba vzpomínat na rok 1990 nebo 2005, 2020. Prostě taková ta letní nostalgie i současné pecky, co rozpálí každý reprák. Tohle vám přesně nabízíme až do zítřejších 18 hodin v rámci naší summer party tady u nás na Hit Radio. To znamená, že budeme vzpomínat, budeme zpívat, tancovat, mít dobrou náladu, takže si nás nalaďte, prosím vás, jo? Třeba teď k tomu rannímu vstávání, k snídani, k obědu, k vaření, k úklidu, k, já nevím, večerní grilovačce, party, nebo pojedete třeba autem na výlet. Všude nás mějte sebou, protože ty dnešní songy, co vám budeme servírovat, stojí opravdu za to. Za chviličku David Guetta, Bibi Rexha, Eva Farná, Mirai, Blair, no prostě každý si najde to svý, co ho baví, co rád poslouchá a u čeho si tak hezky rozpomíná, tak budeme vzpomínat společně.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno přeje David Račák. Italské policii se podařilo vyřešit neobvyklý případ. Z rekreačního areálu zmizelo před 2 lety během jediné noci 350 lehátek. Teď je objevili na pláži v Albánii, kde dál sloužila rekreantům. Jak se tam dostala policie, dál vyšetřuje. Na mapě Afriky vytvořené americkou vládou bylo špatně označeno 6 zemí. Týká se to třeba Nigérie, Mozambiku nebo pobřeží Slonoviny. Americké ministerstvo zahraničí se za nedorozumění omluvilo. No a v polovině července proběhl v čínském Shenzhenu netradiční futuristický souboj. Freestyle boj humanoidních robotů v lidské velikosti. Cíl

tady pro vás něco máme. Vzhledem k tomu, že ano, hrajeme Summer Party, narozeninová ruleta 100% dneska bude, ale bude tak trošku jiná, protože tentokrát to nebude takový ten zážitek, na který jste zvyklí, ale vy od nás přímo dostanete voucher v hodnotě 5000 korun a vy si na Slevomatu vyberete úplně, co chcete. Tentokrát soutěžíme se Slevomatem, takže co takhle wellness pobyty do Včin. A vy si na Slevomatu vyberete úplně, co chcete. Tentokrát soutěžíme se Slevomatem, takže co takhle wellness pobyty do Včin. Restaurace, masáž, relax.

0: vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hit Radio.

0: Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčí, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplotní rekord pro 31. červenec zaznamenalo 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina stanic pak má nové maximum pro celý červenec. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 39,4 stupně Celsia. Ode dneška začne fungovat nová státní agentura Czech Business, která sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest. Cílem je zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Úplné sloučení má být hotové k 1. lednu příštího roku. No a maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou se ode dneška v metropoli zvedla z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu hlavního města Prahy. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A ještě pohled do našeho regionu.
2: Děti může zlákat víkendový program na zámku Libochovice, na kterém se dnes zastaví tour o poklad 4 zámků. A potkat se můžete s paví princeznou, uvidíte ukázky rytířů a pohádku Rytířská zkouška a písničky z pohádek. V zámeckém areálu je připravena stezka s pohádkovými úkoly. Celá akce se koná do 17 hodin.
3: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 28 až 32 stupňů a na Moravě 31 až 34. Bude teploučko, pokud možno vyražte někam k vodě a poslouchejte Hit Radio.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party.
4: Je to tak hezké dopoledne, sobota 1. srpna vám přeje Lea, taky Madonna, která přijde teď se svým hitem Holiday. Tak co, jak pak si užíváte léto? A nebudou chybět ani Františkovy lázně a Mandraže. Tak jdeme na to, volume doprava. Legendární nezapomenutelný song královny popu Madony. Tak ať už jste kdekoliv v práci, doma, na dovče, na zahradě, vstáváte, usínáte, užijte si tenhle dnešní den. 1. srpen, druhá polovina prázdnin odstartovala a my vám hrajeme Summer Party až do zítřejších 18 hodin. Nejlepší hity za posledních 30 let, ty letní pecky. No a jeden z nich je samozřejmě tenhle. Madonna Holiday. Právě teď.

Františkovi lázně mandraže. Hezké dobré ráno, 9 hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. A první srpen je tady. Tak co pak máte v plánu na druhou polovinu prázdnin? Já vím, co my máme v plánu teď, protože my vám hrajeme Summer Party, nejlepší letní songy, a jinak tomu nebude ani za moment, protože přijde jeden z nejoblíbenějších devadesátkových girl bandů, což jsou Spice Girls, že jo, kdo jiný, z těch českých to jsou holky, s někým i na konci. No ale doplní je ještě skvělá letní pecka, která rozhodně nesmí chybět, když jste třeba někde, já nevím, v Tunisu, v Egyptě, v Turecku, u moře nebo u bazénu a probíhají tam takové ty animační programy, kde všichni tančíte v bazénu nebo cvičíte, tak myslím si, že partička Bob Sinclair se o to postará. Tak nohou doprava, doleva a jdeme na to, ne? We just want to pick up QTB, Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce, yeah?

0: Jsme nezastavitelní, minutku po 4:10, summer party v plném proudu. Hezké dobré ráno, nebo dopoledne vlastně, vidíte, já furt jsem se zasekla v tom ráně. Každopádně teď je taky ten správný okamžik, abych vás vyzvala, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny, tak narozeninová ruleta se slevomatem, voucher na 5000 čeká na někoho z vás, tak volejte 800 937 937 a to právě teď, do té doby Colors, Dua Lipa nebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Disco Colors. A to znamená, že je tady 9:30, neděle, 1. srpna, to znamená první srpnová narozeninová ruleta a my jdeme na to. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo?
1: Dobrý den, tady Jarka.
0: Dobrý den, Jarunko, odkud voláme?
1: Ano.
0: Odkud voláme?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy, dobře. A jaké jsou plány na víkend?
1: Tak uklízet, pak když tak k vodě.
0: Takže taková pohodička. Bude to horko dneska, teplo. Sluncem zalité všecko. My vám k tomu budeme hrát samou skvělou muziku. Každopádně nám prozrať, Jarko, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Včera měla moje kamarádka Irenka.
0: Irenka, dobře. Věk neprozrazujeme, protože to se u žen od 35 počítá směrem dolů. A, a ten datum je kdy? Včera vlastně si říkala.
1: Ano, že jo? 31.
0: Včera, takže 31. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky z datumu 31.7. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Společně ho pošleme kamarádce Irence ke včerejším narozeninám. Doufám, že jí udělá radost. A jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom potom hráli tu třetí, kdyby si si vůbec nic nevybrala. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Typický letní song, Kaoma Lambada. Určitě pamatuješ takovou tu sukínku s puntíkama, měli jsme ji možná každá doma.
1: Ano, ano, pamatuju a já bych u něj i zůstala, protože si myslím, že je to takový letní hit a že by jí to mohlo udělat radost.
0: Dobře, no tak jo. První volba vyšla krásně, udělala s radost i mě, protože ten song miluju. Každopádně teď máš ten správný okamžik, aby si své kamarádce Irence mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát jí, nějaká hezká slova, pojď na to.
1: Ahoj Irenko, já ti přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám včerejším, i když jsem ti přála, ale ještě jednou to chci zopakovat, přeju si, aby se, a přeju tobě hlavně, aby se ti splnilo všechno, co si přeješ a ten tvůj záměr, aby dopadl.
0: To je krásný. My se přidáváme, přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. A já ti prozradím, o co dneska hrajeme. Já už jsem to tady dneska zmiňovala několikrát, ale tentokrát partner narozeninové rulety pro dnešní den, pro ten první srpnový letní den, je Slevomat, takže my tady máme 5 000 korun voucher od Slevomatu na různé wellness pobyty, restaurace, masáže nebo adrenalinové aktivity třeba s kamarádkou můžete zažít, taky originální dárky. Takže tohle tady ty dneska od nás dostáváš. Váš voucher v hodnotě 5 000 korun od Slevomatu.
1: To je krásný, děkuju moc.
0: Můžeš se mrknout na slevomat.cz, nabízí tam opravdu širokou škálu všeho chuť, měj se krásně. No a samozřejmě ten vybraný song Lambada letí za tebou. Měj se hezky a krásný léto. Ahoj.

0: 9 hodin 42 minut aktuální čas, hezké dobré dopoledne, sobota 1. srpna. Já se s vámi, kamarádi, pro dnešní den rozloučím o něco dříve, než jste zvyklí, vždycky jsme spolu do 13. ale utíkám kamarádům zpívat na svatbu, takže se strašně moc těším. Ale zítra v 7 hodin ráno tady budu s Filipem na značkách. Za chviličku po 10. už naše skvělá kolegyně Káťa Pechová se na vás bude těšit a pouštět vám ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a ode mě ještě samozřejmě Rema, Selena Gomez, Calm Down, to máte strašně rádi. A taky song pro vás všechny, naše úžasné posluchače. Rembrandt nesmí chybět, I'll be there for you. Mějte se krásně, užívejte si sobotního dopoledne a zítra se na vás budu těšit. Čau.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na 1. náměstí v Mostě.

0: Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Rádia.cz Hit Radio.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové včera postupně odvolali smogové situace ve všech regionech, kde platili. Vyhlásili kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu v ovzduší. Smogová situace platila včera v Praze a Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ode dneška začíná mezi Prahou a Taipei létat na přímé lince třikrát týdně letecký dopravce Starlux Airlines. Pro společnost je Praha první cílovou evropskou destinací. Cena zpáteční letenky se aktuálně podle webu dopravce pohybuje od 26 tisíc korun. No a téměř 3/4 hotelů na Kubě se už museli uzavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu. Opatření letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi, s níž se tento 10-milionový karibský ostrov potýká už řadu let. O uzavření hotelů informovala kubánská vláda. A teď se pojďme podívat, co je nového v našem regionu.
6: Na mosteckém autodromu se v sobotu a neděli koná největší formulový víkend sezóny v České republice, Racing Journal Speed Fest. Hlavním lákadlem letošního ročníku je mimořádně početné startovní pole šampionátu F4 Central European Zone, kde se představí i dcera slavného pilota F1 Mikiho Häkkinena.
7: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
8: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně může být ale i polojasno, bude to dneska opravdu komplikované, ano, od dopoledne se mohou objevovat přehánky, lokálně se vyskytnou i bouřky, ojediněle i silné. K večeru potom bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 28 až 33, na západě a severozápadě kolem 25 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: Je to tak, krásné dopoledne, 2:50, s vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Ano, 1. srpen je tady, slavíme to společně, tím nejlepším pro vaše uši.

0: Backstreet Boys v éteru Hit Rádia, krásné dopoledne. Ale pozor, teď je tady jedna zásadní, obrovská, důležitá věc, protože, asi to víte, jo, ale jen pro jistotu, do koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni zbývá 6 dní. Jo, už je to doslova za rohem. No a těsně předtím Marek vydal nový song. Složil ho před pár dny. Prostě ho to v noci napadlo, napsalo a hned ráno šel do studia. Jo, dokonce ho samo překvapilo, jak to bylo snadný, jak to šlo úplně automaticky. A mluví o tom, že tenhle song je o tom, jak snadný je druhý soudit, aniž bychom znali jejich příběh. Připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdřív zkusit podívat na svět jeho očima. Nebo si, obrazně řečeno, obout jeho boty. Ano, ten song se jmenuje Obuj si mé boty a Marek mimochodem žádá všechny, kdo na tenhle obrovský koncert dorazí, aby se jí před tím koncertem naučili a ideálně si jí s ním zaspívali, jako by jí znali roky. No, tak pojďte trénovat. Marek Ztracený a jeho novinka Obuj si mé boty. Tak si to užijte.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Hello Hendersona, Rudimental, posloucháte Hit Radio a taky naší Summer Party. Celý víkend, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a takhle, jedna věc k létu za mě třeba, a myslím si, že i za vás rozhodně patří, a je to film Hříšný tanec. I kdybych pominula letní atmosféra v kempu a tak dále, tak tam je ta scéna, kdy Baby přinese meloun, že jo, a říká, přinesla jsem meloun. A ano, pojďme si říct, že meloun k letu patří naprosto definitivně. To je prostě daný. Možná na něj právě teď máte chuť. No a k tomu celému filmu, samozřejmě kromě těch legendárních hlášek, jako Baby nebude sedět v koutě, patří taky naprosto zásadní song, který mimochodem získal Oscara za nejlepší originální píseň, taky Zlatý globus a dokonce i Grammy za nejlepší popový výkon dua. To je takový trio, který jako je nejvíc, když za song dostanete. Jako fakt. A ještě k tomu ten song znají úplně všichni. Tak ať už si u toho střihnete zvedačku nebo ne, Bill Medley a Jennifer Warnes už za malou chvíli.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové dajno zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a dajno, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tak co, kdo si zaspíval? A kdo z vás zvedačku, co? Schválně, Bill Medley a Jennifer Warrens právě teď na Hit Radio. Summer party v plném proudu, ano, společně slavíme polovina léta za námi. Je to neskutečný srpen, je tu. A další song je taková připomínka toho, že i když vám třeba občas něco nepřipadá dost dobrý, tak to neznamená, že to tak opravdu je. A stává se to i áčkovým hvězdám, jo. Enrique Iglesias, toho určitě znáte, on to s těmi letními rytmy prostě umí, jo. A tehdy udělal song v roce 2014 Bailando. Ale jemu se ten song prostě nelíbil. Připadal mu nedobré, jo, tak se rozhodl ho dát do šuplíku, zmrazit, prostě nebude na albu. No naštěstí potom ho společně s dalšími kolegy předělali a řekli si, hele, vlastně to není tak úplně blbý, pojďme to teda nakonec zkusit. Pak se mu navíc nelíbil ten název, Bailando. Jo, říkal si, a není to jako málo, takový jako nuden a tak, líný. Hele, no nakonec ten song normálně vydali, on vyhrál tři ceny Latin Grammy, jo, mimo jiné, a taky se třeba 41 týdnů držel na prvním místě žebříčku Billboard Hot Latin Songs, což z něj činí v podstatě jeden z nejúspěšnějších songů ever. Jo, tak jenom nevzdávejte to, jo, pak z toho vyjde takovýhle krásný bajl.

0: All About the Money, Meža v éteru Hit Radio. Přeju krásné dopoledne, 10:45, 1. srpna, sobota. Doufám, že máte nohy nahoře, kafe v ruce a klid. Ideálně. Pokud ne, tak doufám, že alespoň ty naše letní hity, protože my si v rámci Summer Party dáváme ty úplně nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a tam patří třeba i ty z loňska, že jo? Čekají nás Miraj a Trips a pokud přece jenom potřebujete trošku víc toho kafíčka, jo, tak i to umíme zařídit. Ano, dáme si k tomu totiž taky Sabrinu Carpenter a její espresso, tak nikam nechoďte.
1: Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Do plavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
4: fajn. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Předseda sněmovny Tomio Okamura mluví v rozhovoru pro novinky CZ o prezidentu Petru Pavlovi jako o Podrazákovi či Křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Prezidentská kancelář slovník Okamury komentovat nebude. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze. Způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími čtyřmi zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A teď pohled do regionů.
7: Na Studentském náměstí v Karani se můžete těšit dnes do 18 hodin na již 10. ročník festivalu čajových nadšenců. Čeká vás tradiční klání čajových amatérů, během bude znít spousta muziky, uvidíte ukázky japonského tance, čínského čajového obřadu, ale i pohádku o čajovém konfliktu a ochutnáte i pivo z listu sakury.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudim!
9: Bude oblačno až zataženo, přechodně taky polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky, k večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty 29 až 34, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
4: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: Je to tak, Summer Party pokračuje, ale pozor, k tomu samozřejmě i hity k vaření. Pište na 777 937 777, jaký hit chcete slyšet vy a co k tomu vaříte. No a ideálně pojďme udržet ty letní hity.

James Hype a Ferrari v éteru Hit Rádia. A kromě summer party si teď dáváme taky hity k vaření, to je jasný. No a to funguje jednoduše. Píšete na 777-937-777, co vaříte, jo, čas oběda se blíží, a co u toho chcete poslouchat. Samozřejmě pojďte tam zkusit poslat nějaký summer hity, ať udržíme ten vyletněný vibe takhle 1. srpna. No a teď už tady máme první přání, to je hned dvojitý, prosím vás. Ano, sešlo se nám úplně stejný přání, takže Martin píše, že dneska dělá kuře na paprice. Zajímalo mě, jestli s knedlíkem nebo s kolínkama, ale dobře, chtěl by od poetiky každou vteřinou. A stejný přání má i Tomáš, který dneska dělá rajskou omáčku s masovými knedlíčkami a houskovými knedlíkama. No, vypadá to, že se budete mít dobře, pánové, takže dobře. Takže první dnešní hit k vaření je poetika. Každou vteřinou pro vás všechny

0: Light a Taylor Swift v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne, dopoledne všem, čtvrt na 12, co dobrý, nevadí, to se stane. My si dáváme společně hity k vaření. Píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na číslo 777-937-777. Další přání je moc hezký, je pro vás všechny totiž. Irča píše, chtěla bych zahrát svoji srdcovku od Nickelback Faraway pro všechny a hlavně svého manžela, že ho miluju, to je hezký. To je fakt hezký, jo, jednoduchý a hezký. A hlavně, Irča k tomu dělá výpečky a brambory. Takhle, výpečky samozřejmě ideálně s knedlíkem, jo, ale to nevadí. Výpečky jsou skvělý i sami o sobě, třeba s chlebem. Takže Irčo, ať se povedou, ať vám chutná. A Nickelback Faraway, už za chvíli.
1: Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třevíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady. A věřím, že u toho budete s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

X a jeho dovolená v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. Přesně 11:30. Jste skvělí. Posíláte mi tu všechno, co vaříte. Já jsem si původně chtěla dát dneska kovědu salát, jo. Ale jak tady čtu všechny ty svíčkový a tak, tak si nejsem úplně jistá, jestli u toho zůstanu. Díky za všechny zprávy, dáme si další hit k vaření z vašich přání. Píše Charlotte. Naše šikovná snacha Zuzka dnes vaří pro celou rodinu kari s rýží a krémovou květákovou polévku. Prosím pro ní o zahrání písničky od Eda Sheerana Shivers. Předem moc děkuju a přeju pohodovou sobotu všem, co poslouchají. Hele, mít takovouhle šikovnou snachu, to by se nám asi hodilo úplně všem, co? Tak Charlotte, kdyby chtěla Zuzka zajít i jako za ostatníma, tak ať dá vědět. Ať to jde Zuzce od ruky a k tomu Ed Sheeran a Shivers pro vás všechny.

0: DJ Bobo a Everybody je právě teď v éteru Hit Radio. Krásné dopoledne všem, máme tady další moc hezký přání, píše Věra. Prosím zahrát od Eby Farné, mám boky jako skříň, dělám borůvkové knedlíky a po nich budu mít taky pořádný boky. Věru, to vůbec nevadí, naopak, jo, krom toho, že si budeš mít kam dát ruce a nebude ti padat pásek, tak zároveň o tom můžeš udělat třeba song.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plát,
0: když... Takže Eva Farná a boky jako skříň pro vás všechny už za chvíli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deo Spray Roll-On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
3: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
4: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Eva Farná v éteru Hit Rádia. Doufám, že jste si z toho vzali poučení. Jo, pořádně se najeste k obědu a dejte si i dezert. Jasný? Tak jo, výborně, šestihnem jedno. Přání jeden hit k vaření, píše nám Dominik. Píše, poprosil bych prosina zahrát Shakiru Waka Waka. Z jakého důvodu to má rád? No, protože má vkus, to je jasný. A píše, já akorát rozdělávám oheň na grilování kachních prsou na pomeranči. Tak mi to ugriluje aspoň i mozek. Krásný, prosím tě, neopeč se u toho moc, přece jenom teplo, jo, grill a tak. A pro tvýho syna. A pro vás všechny. Se pojďme všichni trošku zavrtět. Jo, ať z toho něco máme z té soboty. Shakira, Waka Waka, právě teď.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Celkem 238 500 domácností v Česku, které pobírali dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází ode dneška na superdávku. Od srpna začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní čtyři podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší více než třetina příjemců. V jaderné elektrárně Dukovany začala v noci na dnešek plánovaná odstávka čtvrtého výrobního bloku. Elektřinu přestal dodávat do sítě před pátou ráno. Odstavený je společně s třetím blokem, jehož odstávka začala 17. července. Souběžnou odstávku využijí k obnově společných zařízení. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A co se děje v našem regionu?
7: Děti může zlákat víkendový program na zámku Libochovice, na kterém se dnes zastaví tour o poklad čtyř zámků. Potkat se můžete s paví princeznou, uvidíte ukázky rytířů a pohádku Rytířská zkouška a písničky z pohádek. V zámeckém areálu je připravena stezka s pohádkovými úkoly. Celá akce se koná do 17 hodin.
8: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
9: Dneska oblačno až zataženo přechodně i polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a taky bouřky. K večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty vysoké 29 až 34 na západě a severozápadě kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
10: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: Tak jo, pokračujeme v těch nejlepších letních hitech za posledních 30 let. Doufám, že jste na to ready, bude to opět velký. Čeká nás třeba Shaft, jeho Mambo Italiano. Ale ty song, který minimálně z Instače znáte dobře. Tohle je Samuel Jack.

Last Good Night a Pictures of You. Posloucháte Hit Radio, hezké poledne. No, my si dáváme summer party, to znamená ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jo. A takhle, vznik tohohle songu se datuje ještě mnohem dál, do roku 54. Skladatel Bob Merrill spěchal s termínem a celou melodii, rytmus i text tak napsal na papírový ubrousek v italské restauraci v New Yorku. Geniální. A potom jí z telefonní budky nediktoval svýmu studiovýmu aranžérovi. Ještě geniálnější. Ale pozor, ten song to neměl úplně jednoduchý, protože v době svého vydání byla v některých amerických rádiích zakázána. A to jenom proto, že se cenzorům nezdál text plný vymyšlených slov a italského slangu jako v pohodě, jo? Protože tam jsou slova gumbach, mambo, mozzarella, což zní samozřejmě velmi eroticky. A ano, oni si mysleli, že obsahuje skryté vulgární nebo sexuální narážky a museli si najmout profesora románských jazyků a katolického kněze, aby potvrdili, že text je zcela slušen. To je skvělý, jako mal který song má za sebou tolik, jo? No a v roce 2000 si ho do parády vzalo britské elektronické duo Shaft a vznikl tenhle geniální energický letní song, takže Mambo Italiano právě teď.

0: Self-Aware a Temper City, posloucháte Hit Radio. Hrajete s námi hit, který se vyplatí? No a doufám, protože takhle. Hit, který se vyplatí, se opravdu vyplácí, jo, a dobře. Je léto, teď už asi úplně pohubnout nestihnem, jo, ale co třeba říjen, to bychom mohli zvládnout, jo, tak pozor, protože my pro vás máme tento víkend speciální hit, který se vyplatí, a to s dvouměsíčním vstupem do CrossFit Gymu Form Factory. Princip je jednoduchý, vy na našem webu nominujete hit, který vám vždycky zlepší náladu, který vás prostě úplně vystřelí, jo, jako v dobrým slova smyslu. No a já nechci nějak extra napovídat, jo, ale pokud jste nějaký takový hit nominovali, tak byste měli napnout uši. Úplně je nastražit, úplně jak nejvíc to jde, protože on by mohl začít hrát každou chvíli. A jakmile začne hrát, tak volejte na 800 937 937. Držím pěsti. K tomu samozřejmě dál ty nejlepší letní songy. Za chvilku DJ Antoine a Timothy. Welcome to Saint-Tropez.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
3: Hit Radio.
4: Makes me feel.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Welcome to Central Bay.

0: sexy and I know it.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Tohle jsou Vanastovy věci. Musí vědinou, končí nirvánou, láska vyzvedá, jo, jo, jo. Posloucháte Hit Radio a my si dáváme hit, který se vyplatí. A v tomto případě to konkrétně bylo Sexy and I Know It a na telefonu už je jeho nominantka Rozárie. Rozárie, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Dobrý den, mám se dobře, mám se skvěle.
0: No, jako skvělý je, že jsi zvládla ten časový limit, to znamená, že tvůj hit LMFAO Sexy and I Know It ti vyhrál dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Form Factory. Cvičíš ráda?
1: Cvičím ráda, dřív jsem chodila hodně do fitka, akorát teďkon na to není moc čas.
0: No tak teďkon je o to větší motivace asi, viď?
1: No jo, to určitě.
0: Rozárie, mě by ještě zajímalo k tomu songu, jako víme, že to je legendární song už dneska. Jaký no. máš pocit, když ho slyšíš?
1: Tak já vždycky, když se nudím nebo potřebuji zvednout náladu, tak se ho pustím, on je takový živej a baví mě.
0: To je super, to je skvělý a přesně o tom má samozřejmě hit, který se vyplatí být. Takže Rozárie, ještě jednou, velká gratulace, prosím tě jenom pak napiš, jak moc pravidelně do toho fitka chodíš, jo?
1: Dobře.
0: ještě jednou gratuluju a krásné léto, ahoj.
1: Děkuju moc, mám taky naskranou.
0: No pokud i vy byste chtěli vyhrát, jo, zahrát si hit, který se vyplatí, nominujte ho na našem webu hitradio.cz. No a potom je potřeba poslouchat, jakmile ho uslyšíte, tak volat na 800 937 937. Držím pěsti a vyražte cvičit.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

0: Flowrida a Kesha v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne všem, 12 hodin 40 minut. Já se s vámi pro dnešek loučím. Díky moc, že jste tu se mnou trávili tu samé party. Bylo to skvělý, spolu se slyšíme zase zítra, přesně v jednu odpoledne. A v podstatě si spolu dáme finish té summer party. Nenechte si to ujít, budu se moc těšit. Přeju krásný zbytek soboty. Doufujeme, že se lehce ochladí, možná i nějaký ten deštík přijde. Budeme se držet pěsti. Ale ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, ty k tomu budou. To je jasný. Tak už za chvilku Kaoma a Lambada, tak Ed Sheeran nebo Milk and Sugar. Mějte se krásně, ahoj.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?

0: Nízké ceny a vždycky 5 korun.
1: Luxusní vzhled.
0: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vítejte

0: Nasran proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a u mikrofonu už Hanka Hejlová. Jestli právě vyrážíte na cesty, tak tu máme dvě dopravní upozornění. V Mostě v ulici Pionýrů narazíte na práce na silnici a v Litvínově je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Kloučkám u křižovatky z Gorkého. Jezděte opatrně a přeju vám šťastnou cestu za volant. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Senát asi vyzve vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování výdajů na obranu do roku 2035. Současně by měl konstatovat, že Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany. Stojí to v usnesení, které přijal Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Projednání na schůzi Senátu by mohlo proběhnout 19. srpna. U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, dnes ráno začala instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla ráno klidná. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Vare se nestačily jenom na suverénní Rumunky. Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil obsadil 6. místo.
7: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: No a jaké bude počasí na severu Čech? Dneska teda počítejte s velkou oblačností, s deštěm a místy i bouřky. Večer to má ale ustávat a oblačnosti začne ubývat. Odpolední teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů. No a dobrá zpráva na neděli, ta nabídne polojasno až oblačno. Jen výjimečně se objeví slabá přeháňka a teploty budou kolem 27 až 30 stupňů.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Nord Music.
0: Ano, jste tu správně, ladíte Hit Radio Nord Music, kde to žije těmi nejlepšími hity za posledních 30 let a užíváme si společně druhou letošní Summer Party. Krásnou sobotu vám přeje Hanka Hejlová a teď už je tady

Hitrádio Not Music, Eva Farná a Mirai s hitem Vzpomeneš si. Tak co, vzpomenete si, kdy jste byli naposled na pořádný summer party? Krásné odpoledne s vámi na Hitrádio Not Music, Hanka Hejlová. Venku na severu Čech je sice dneska spíš pod mrakem, ale jedno je jisté. Na Hitrádio Not Music jedeme od včerejška summer party, takže to nejlepší léto vám servírujeme aspoň do éteru. A víte co? Tohle počasí má vlastně něco do sebe. Když vyrazíte na koupaliště, nemusíte lovit poslední kousek stínu, protože ten je vlastně všude. Boj o volné lehátko, ten taky nehrozí a ve vodě si konečně zaplavete bez slalomu mezi nafukovacími plameňáky. Takže i dnešní sobota může být parádně letní. No a my pokračujeme dál. Je tady hit.

0: Hit I Say You Chupegu tady na Hit Radio Not Music, kéž bych tě mohl mít. Trošku té portugalštiny tady na severu Čech. I tohle je přesně důvod, proč milujeme summer party. Protože jeden hit střídá druhý a za chvíli přijde další pecka, která nás vrátí na diskošky, školní party nebo taky první letní lásky. Tak jestli si doma nebo v autě podupáváte do rytmu, tak teď určitě se přidají i ruce, protože tohle je legendární hit D.I.A.C.U. Už za okamžik z éteru Hit Radio Not Music.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Not Music Simple Plan a Sean Paul s hitem Summer Paradise. No a když už jsme u té naší summer party, nezapomeňte hlavně doplňovat pitný režim. Jestli patříte k milovníkům čajčkům, tak v Kadani probíhá dneska festival čajových nadšenců, kde vás čeká už 10. ročník soutěž čajových amatérů i doprovodný program. No a pokud je vašemu srdci bližší spíš sklenička vína, tak to, tak zaměřte na Zámecké náměstí v Teplicích, kde až do večera probíhá Teplický festival vína. Tak ať už dneska zvednete ten hrnek s čajíčkem nebo tu skleničku s vínem, hlavně si užijte pohodovou sobotu a zůstaňte s námi, protože Summer Party na Hit Radio Nord Music pokračuje. Summer.

0: krev. Nám teda v těle proudí severočeská krev, to byly Činasky s hitem Víno, hit, který nesmí chybět v playlistu Hitradia Nord Music, kor, když máme summer party, a celý víkend pro vás vybíráme ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Písničky, které voní podovče, připomenou nám první lásky, festivaly i ty večery s kamarády. No a přesně takové hudební pokračování nás čeká i za chvíli. Bude Justin Timberlake s hitem Sexy Back a taky tahle letní pecka Makeba. Tak zůstaňte s námi, léto na Hit Radio Nord Music rozhodně nekončí.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
2: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Když se probudíte

0: Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Not Music. Tohle je Damiano David s hitem Born with a Broken Heart. No my se jdeme podívat, jak to jezdí na silnicích. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dejte si pozor v Mostě v ulici Pionýrů, kde probíhají stále práce na silnici a počítejte proto s omezením provozu. No a pokud míříte přes Litvínov, pozor na ulici Kloučkám u křižovatky z Gorkého. Kvůli stavebním pracem je tady silnice uzavřena. Jezděte opatrně a užijte si pohodovou sobotní jízdu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na sítě X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přišlo poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Tu v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. Odmítnutí dopingové kontroly je v odborných kruzích paradoxně považováno za ještě horší prohřešek než samotný pozitivní test. Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Kdyby neuspěla, distancí vyprší 21. června 2030.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Na severu Čech převládají mraky, občas je to s deštěm a někde to bude i dokonce bouřit. Večer už by ale mělo být klidněji a začne se i vyjasňovat. Teploty dneska mezi 25 až 28 stupni, místy to ale vyskočí až na 30. No a jestli si už plánujete neděli, tak ta vypadá taky zase letně. Čeká nás polojasno, občas teda bude oblačno, jen ojediněle někde slabá přehánka, to by mohlo být i příjemný. No a teploty znovu mezi 27 až 30 stupni.
6: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Krásné sobotní odpoledne na Hit Radio Not Music, s vámi Hanka Hejlová a i v téhle hoďce pokračuje druhá letošní Summer Party, a to s dobrou náladou a taky pořádnou muzikou. Bude Scatman John, ale teď už Madonna s hitem La Isla Bonita.

0: hity.
1: Krásné odpoledne na Hit Radio Nord Music s vámi Hanka Hejlová. No a my pokračujeme v Summer Party. To byl Scatman John s hitem Scatman. No a vždycky si zkouším zpívat tuhle písničku. No ale prostě neumím tak koktat jako legendární Scatman. No a tehle hit nesmí chybět na pořádný party. No a co ještě nesmí chybět na pořádný letní party, tak to je něco dobrýho k pití. Schválně. Jaký je váš nejoblíbenější letní drink? U mě je to letos celkem jednoduchý. A to citronová limoška. Protože si užívám těhotenství, tak tam žádný alkohol do sebe přece nebudu šoupat. No ale musím říct, že mě teda překvapilo, co jsem nevěděla, že existuje spousta nealkoholických drinků. Jakože existuje nealkopivo nebo nealkovíno, rychlý špunty pro děti, tak to jsem věděla, jo. Ale teďka jsem zjistila, když jsem procházela v obchodák, že se prodává i nealko gin, nealkorum a dokonce i nealko aperol. No, tak mi řekněte, milí posluchači, kdo z vás tohle už ochutnal, protože mě by fakt zajímalo, jak to chutná, ale nechci si to kupovat. No, přemýšlím, jestli si to kupujete kvůli té chuti, nebo prostě člověk chce mít pocit, že si s ostatními připíjí taky něčím, co je jako alko, ale přitom je to nealko. Dejte mi vědět na WhatsApp Hitradia 37 39 958, jaký máte zkušenosti s nealko drinkama. A my už jedeme dál, je tady další hit v rámci naší Summer Party na Hitradio Nord Music.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy s hitem We Pray ve 14 hodin 20 minut k tomu. No a na Hit Radio Nord Music pokračuje Summer Party a v téhle hoďce se bavíme o letních drincích na WhatsApp 37 39 958. Vy píšete, co u vás tohle léto vede. A překvapivě, není to jen o alkoholu. My se na vaše zprávy koukneme už za chvíli, protože teďka zase pokračujeme v naší Summer Party dál.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem, stříček se stávají zatáčky,
0: kapela Vohnout s hitem Svaz českých bohémů. Ani tehle hit nesmí chybět. Písnička, která připomene každou pořádnou letní akci, když se party občas protáhne až do rána, nebo když se výjimečně podaří přijít domů ještě za světla. Tohle na Hit Radio Nord Music už za chvíli.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio North Music hit Bongo Cha Cha Cha. Úplně jsem před sebou viděla toho barmana, jak za barem s těma palmičkama vyhazuje shaker nad hlavou, za zádama, všechno to pochytá a za pár vteřin přede mnou přistane krásně vychlazený letní drinčík. Nevím teda, jestli tady někde na severu Čech takovejhle frajer je, u Milady, na Barboře, nebo na Matildě, v Chomutově, na jezeře, na tom Kamencovém jezeře. Já jsem to tady ještě nezažila, znám to jenom teda z ciziny, tak by mě zajímalo, kde tady ty frajeři, co umějí takhle házet nad hlavou, ty drinky jsou. Klidně dejte vědět. No, my se každopádně tady o letních drincích bavíme i v téhle hoďce, protože ke správný summer party dobrý pití prostě patří. No a vy mi píšete na WhatsApp 37 39 958, co u vás letos vede, a není to jen o alkoholu. To je překvapující, to je dobře, jo. Hodně z vás si pochvaluje domácí limošky, ledový čaje, i tu vodu, že je prostě tak osvěžující, když jsou ty čtyřicítky, a nebo taky nealko mochito. Mě teda pobavila zpráva od Mirka z Chomutova, který napsal: nealko rum, to už je jako bezkofeinový kafe. Nějak mi uniká smysl. No jo, no, Míro. Každopádně díky za všechny vaše zprávy a klidně pište dál. My pokračujeme s naší summer party. My se teď na Hit Radio North Music přesuneme do Miami. Je tady Will Smith. Miami. South Beach, bringing the heat.

Ve 14 hodin 40 minut Kylie Minogue s hitem Spinning Around. My si užíváme letošní druhou summer party tady na Hit Radio Nord Music. No i když to při pohledu z okna tady na severu Čech moc na léto nevypadá, tak my léto udělat umíme. Slunce sice nevyčarujeme, ale ty nejlepší letní hity vám servírujeme celý víkend.

0: Tohle je hit Barbara Streisand, už za chvíli celý, jenom pro vás tady na Hit Radio Not Music. Hit
1: Radio. Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio North Music, hit Turn the Lights Off, no a my se jdem podívat, jak to jezdí na silnicích. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech a začínáme dobrou zprávou. Podle aktuálních informací se jezdí totiž bez nehod, tak ať to vydrží co nejdéle. Pozor si dejte jenom v Mostě v ulici Pionýrů, pokračují tady práce na silnici a počítejte proto s omezením provozu. No a v Litvínově zůstává kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Kloučkám u křižovatky z Gorkého. A ještě jednu info tady teda mám, a to z Ústí nad Labem, kde se kvůli rekonstrukci mostu uzavřela přístavní ulice. Takže i pozor na to, ať si naplánujete objízdnou trasu. Jinak je provoz na severu Čech plynulý, tak ať dojedete všude bezpečně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude je fajn.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio North Music.
5: 15 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letošní turistická sezóna je zatím z pohledu českých hotelů srovnatelná s loňskem. Obsazenost hotelů je podle nich většinou stejná jako v loňské sezóně. Místy mírně lepší, uvedli to zástupci hotelů. Oproti loňsku je ale patrná změna ve způsobu rezervování ubytování. Zhodují se na tom hoteliéři. Více hostů nechává letos rezervace na poslední chvíli. Přes území Česka přišla v noci studená fronta, přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Na mnoha místech ale panovala tropická noc. Dnešní teploty mají být rovněž tropické, mohou vyšplhat i na 40 stupňů Celsia. U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Veřejnosti ale nehrozí žádné riziko, uvedli lékaři. Podle nich je šance, že se nákaza skutečně potvrdí, nízká. Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v dnešním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejenom UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward.
6: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: No a jak to vypadá s počasím tady u nás na severu Čech? Převládají tady mraky, občas je to s deštěm, někde to bude i bouřit, ale už večer by to mělo být klidnější a začne se vyjasňovat. Teploty dnes mezi 25 až 28 stupni, místy ale až 30. V neděli nás čeká polojasno, někde ale zase bude trošku více mraků. Jen ojediněle čekejte, že zaprší a teploty znovu mezi 27 až 30 stupni.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio North Music.
0: Krásnou sobotu, milí posluchači. Jsem ráda, že trávíte odpoledne právě s námi. Summer Party na Hit Radio North Music pokračuje. U mikrofonu Hanka Hejlová. No a další letní hity už jsou připravené. Dáme si Jennifer Lopez a teď už Ricky Martin.
7: Opa! Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás.

Krásné sobotní odpoledne, s vámi Hanka Hejlová, taky Jennifer Lopez s hitem If You Had My Love. No my už jsme uprostřed léta, užíváme si summer party na Hit Radio Not Music a v Jirkově rozhodně nic nenechávají na poslední chvíli. Už teď totiž hledají vánoční stromek, který bude letos zdobit jejich náměstí. Takže pokud máte na zahradě pěkný smrk nebo jedli, a i když jsou pěkný, tak se s nimi stejně plánujete rozloučit, můžete je městu nabídnout. Jo? Ale moc bych s tím nepospíchala, přece jenom ještě bude svítit sluníčko, tak ať vám ten stromek tam hází trošku toho stínu. Jo? Každopádně já si říkám, já mám za 5 týdnů termín porodu, ještě nemám doma ani jednu plínku a v Jirkově už řeší Vánoce. Tomu říkám náskok.

0: Na Hit Radio Nord Music Miraj s hitem Cesta z města. Venku je sice pod mrakem, ale nenechte se zmást. Je i tak takový pařál, takový dusno, takže jestli přemýšlíte, kam vyrazit, Cesta z města je docela dobrá inspirace, co říkáte. Les nebo voda dneska rozhodně zvítězí a když už budete u té vody, tak neřešte, jestli je odstín zelenější nebo hnědější. Hlavně, že osvěží a my vám k tomu přidáme další dávku té letní energie. A dáme hit, u kterého si troufnu říct, že taneční pohyby zná skoro každý. To je Macarena, už za chvíli celá na Hit Radio Nord Music.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Nord Music Nico Santos a Fastboy s hitem Where You Are. S vámi taky Hanka Hilová. 15 hodin 29 minut k tomu. No a nevím jak vy, ale já bych si po dnešní noci dala tak 5 káv, kdybych mohla. Taky jste se celou noc převalovali. To vedro, to bylo teda něco, když neotravují komáři úplně k chrápání partnera a tak dále, tak je vedro k padnutí. A tropy mají pokračovat teda i příští týden, tak pojďme na ty noci být připraveni. Odborníci radí přes den ložnici zatemnit a pořádně větrat až večer nebo brzy ráno, když je venku chladněji. Jo, chladněji. Myslí, že tam není 40, ale v uvozovkách jenom 30. No každopádně mají tady ještě jednu skvělou radu. Když je v ložnici horko, tak už je pozdě. Díky.

0: C-Block s hitem So Strong Out. Tohle je přesně ten typ hitu, který nás vrátí o pár let zpátky. A přesně o tom je i naše víkendová summer party tady na Hit Radio Nord Music. Ty největší letní hity za posledních 30 let. No a my za chvíli jedeme dál, dáme si Becky Hill a bude taky Marek Ztracený. Marek Ztracený, který má už za týden 7.8. mega koncert na Letenský pláni. My už jsme rozdávali lístky na tenhle koncert, my vás tam dokážeme dostat zadarmo a my vás tam dostaneme zadarmo i příští týden. I příští týden se bude soutěžit zase o lístky na Máru Ztracenýho, na jeho super mega koncert na Letenský pláni. Tak si to nenechte ujít, stačí pozorně poslouchat Hit Radio Nord Music a určitě sledujte i naše sociální sítě.
1: Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hit Radio. Když se probudí.

0: Martin Garrix, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Not Music Ella Henderson Rudimental s hitem Alibi. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. No a začínáme dobrou zprávu. Podle aktuálních informací se jezdí bez nehod, tak ať to vydrží co nejdéle. Pozor, dejte v Mostě v ulici Pionýrů, pokračují tady práce na silnici a počítejte proto s omezením provozu. No a v Litvínově zůstává kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Kloučkám u křižovatky z Gorkého. No a ještě info pro řidiče v Ústí nad Labem, až do zítřejšího večera je kvůli rekonstrukci mostu uzavřená přístavní ulice pod mostem Edvarda Beneše. Jinak je provoz na severu Čech plynulý, tak ať dojedete všude bezpečně. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
5: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozda. Systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Příští týden k nám dorazí další vlna veder. Teploty budou stoupat ke 40 stupňům. Vedra budou trvat několik dní a na většině našeho území tak očekáváme opět velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Noc na úterý pak bude velmi teplá. Naměříme 24 až 19 stupňů Celsia. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj 5hvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Pátrání po horolezcích, které zavalila lavina nahoře Broad Peak na severu Pákistánu, je u konce. Záchranáři nalezli všech 10 těl, mezi oběťmi je také známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Mezinárodně známým se stal díky dokumentu 14 vrcholů Nic není nemožné, který byl v roce 2021 zveřejněný na platformě Netflix.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Na severu Čech pořád zataženo, sem tam to čekejte s deštěm. Na teploměru se to pohybuje od 25 až 28 stupňů, ale v Litoměřicích dokonce 30. No a neděle, ta bude jako stvořená na koupálko nebo na výlet. Čeká nás polojasno, sem tam zase nějaký ten mrak, ojediněle i ta příjemná osvěžující přeháňka a teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
4: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: No je krátce po čtvrté a Summer Party na Hit Radio Not Music pokračuje, ať už jste na cestách, na zahradě, na chatě nebo v práci. Vítejte u další hodiny plné letních hitů. Krásné odpoledne přeje Hanka Hejlová a teď už hit California Dreamin'.

Shakira s hitem Waka Waka a Summer Party pokračuje na Hit Radio Not Music, a to do zejtřejších až 18 hodin. Haha, to je bomba večírek. No a s letními večírky máme spojeno taky spoustu zážitků a vzpomínek. A víte, proč to tak je? Proč si pamatujeme mnohem lépe to, co se nám stane v létě, než to, co se nám stane během zbytku roku? Je to jednoduchý, může za to sluníčko, více času venku, cestování, nový vůně, hudba a i ty emoce, co prožíváme. Proto si možná dodnes vybavíte svoji první letní lásku, nejlepší dovču nebo festival, na kterém jste byli před 10 lety, ale pořád víte, co tam hrálo za kapelky. Léto prostě umí vytvářet vzpomínky, které jen tak nezmizí. Takže, jestli se s někým chystáte rozejít, nechte to radši na zimu.

0: Tohle byla pořádná dávka energie Lady Gaga a její hit Abracadabra. No a přesně o tom je naše summer party tady na Hit Radio Nord Music. No i když nám dneska na severu Čech sluníčko schovaly mraky, letní náladu nám rozhodně nevzali. Jestli jste právě na cestě z výletu od vody nebo se chystáte zapálit grill, mňam, mňam, mňam, přeju vám pohodovou sobotu. Před námi je ještě krásný kus víkendu, tak si ho pojďme společně užít. Už za chvíli Calvin Harris a tahle pecka Ready for the Weekend. Tak co, jste ready? Tak zůstaňte s námi na Hit Radio Nord Music.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krásné odpoledne s vámi na Hit Radio Nord Music, Hanka Hejlová. No a po vodopádech od chaos zůstaneme ještě chvíli u vody. I když tentokrát to nebude úplně voda, ve který byste se chtěli koupat, ale modrá je teda taky dost, jo? My si užíváme celý víkend summer party a takovou dobrou letní party jsou i festivaly. Festivaly jsou prostě super. Muzika, léto, parta lidí, ale co teda moc nedávám, to jsou ty přenosné toalety. To je kapitola sama pro sebe. Já se teda vždycky bojím, že mi tam spadne mobil nebo peněženka, nebo že se nebudu mít kam vyčůrat. Ale jeden Američan měl mnohem, ale mnohem větší problém. Ten totiž skončil přímo v nádrži té tojtojky. Neví se, jak se mu to povedlo, že dokázal spadnout dovnitř, ale prostě tam spad. No a představte si, hasiči ho zachraňovali dlouhých 8 hodin. 8 hodin v tojtojce. To je teda horor. Takže až si příště budeme říkat, že na festivalu dlouhá fronta na záchod, vzpomeňme si, že vždycky

Summer Party, tohle byl George Ezra s hitem Green Green Grass. My máme 1. srpna, dnešek patří přítelkyním. Dnešek je totiž národním dnem přítelkyně. A teď je na vás, jestli si pod tím představíte nejlepší kámošku nebo svoji drahou polovičku. Myslím si, že obojí je dobrý. Každopádně zpráva Mám tě ráda, mám tě rád dnes určitě potěší. No a my pokračujeme dál v naší summer party. Další hity přijdou už za malou chvilku, a to nejen pro všechny skvělý přítelkyně.

0: letní pro pohodu na severu Čech tady na Hit Radio Nord Music.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
1: fajn. Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: a hit The Fate of Ophelia. No a pokud jste právě na cestách, nastražte uši. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech, a dobrá zpráva, v tuto chvíli se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Pozor, dejte v Mostě v ulici Pionýrů, pokračují práce na silnici, tak počítejte proto s omezením provozu. V Litvínově zůstává kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Kloučkám u křižovatky z Gorkého, no a v Ústí nad Labem až do zítřejšího večera je kvůli rekonstrukci mostu uzavřená přístavní ulice pod mostem Edvarda Beneše. Ať už vás dnešní sobotní večer zavede kamkoliv na severu Čech, přeju vám pohodovou cestu a hlavně šťastný návrat domů. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plohn.cz.
4: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: 17 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zítřek přinese na některých místech Česka částečné ochlazení. Od pondělí pak ale naši zem zasáhnou další vedra. Ty potrvají několik dní, teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informovala v dnešní výstraze Český hydrometeorologický ústav. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy je ale podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola anebo další tropické krvácivé horečky. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu.
7: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Na severu Čech pořád zataženo, jsem tam s nějakým tím deštěm na teploměru 25 až 28 stupňů. Neděle, ta bude o něco lepší, nabídne polojasnou až oblačnou oblohu, jen ojediněle slabý přehánky a teploty vyšplhají až na 30 stupňů.
4: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio Nord Music.
0: Léto, prázdniny a hity, které nestárnou. Přesně to je víkendová summer party tady na Hit Radio Nord Music. Krásné odpoledne vám přeje Hanka Hejlová. No a pojďme si společně užít další hodinu. Je tady hit

Hit What the Hell. To jsou hity, to jsou pecky. Doufám, že u naší summer party tady na Hit Radio Not Music taky poctivě doplňujete tekutiny. Protože jedna zajímavost z lékařských kruhů, odborníci říkají, že čekat s pitím až na pocit žízně je pozdě. V horkých dnech bychom měli vypít zhruba 40 ml tekutin na každý kilogram své váhy. Tak co, jaký jste byli v matice a v převodu jednotek na litry? No, já jsem si to tady tak nějak vypočítala. Já mám 78 kilo, takže to vychází něco málo přes 3 litry denně. Ale pozor, jo, my jsme na to dva, na těch 78 kilo. Sice ten jeden malej váží 2 kila a já ten zbytek, ale i tak je to dva v jednom. No, je jasný, že u nás doma to jistí voda a limonáda díky mýmu těhotenství, ale je jasný, že teď chlapi vyberete do ruky tušku a papír a začínáte počty, pokud vyrážíte večer ven, tak abyste ty tekutiny ještě pořádně doplnili. Jen si myslím, že to nebude voda, ale že tam vyhraje ten tekutej chleba.

0: Na Hitradio Nord Music pokračuje Summer Party. S vámi taky Hanka Hejlová, to je jeden zlatý hit za druhým, tohle je hit Golden. No a mimochodem, uvědomili jste si, že se nám prázdniny právě lámou. Před námi je ještě teda celý srpen. Jo, a mě by zajímalo, jste ten typ, co si řekne, super, ještě měsíc léta před námi, nebo spíš, ježíš, už je půlka za námi. Jste sklenice na půl plná nebo na půl prázdná? Za mě rozhodně ta první varianta, jsem sklenice na půl plná, jsem prostě optimista a dost tomu pomáhá i náš víkendový letní playlist s těmi nejlepšími letními hity za posledních 30 let. No my jedeme za chvíli dál, bude Tommy Cash s hitem Espresso Macchiato a taky Beyoncé s hitem Single Ladies. Tak jsme rádi, že jste s námi na Hit Radio Not Music.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Slova, tohle byl hit It's My Life. Hit, který mě vždycky vrátí do dětství na letní tábor. Dokonce jsem ho měla nahranej i na kazetě. Jo, takový to bylo. No my máme léto, užíváme si tehle víkend summer party, no a je jasný, že právě léto je obdobím i nových lásek. Děti přijedou zamilovaný z tábora, někdo potká svou polovičku na dovolený, jiný třeba na festiáku. Jenže kdy je ten správný čas říct tomu druhému, že ho milujete? Jo, i na tohle se dělají výzkumy, i na tohle máme odborníky, který raději, že se nemá nic uspěchat a v prvním měsíci se to nemá teda říkat, jo. Hlavně to nemáte říkat pod vlivem emocí nebo třeba pod vlivem alkoholu. Ani psát v SMS-ce, jo. No a mě to úplně připomnělo, jak sedí žena na terase a zasněně pronese: Ježíš, já tě tak miluju. A ten chlap se tak rozzáří, nakloní se k ní a zeptá se jí: to říkáš mně? A ona na to: ne, tomu Aperolu. A ty mi uhni, ať na něj vidím.

0: No a bye bye budu říkat i já. Tohle byly Roxette s hitem How Do You Do a tím pro mě dnešní summer party pomalu končí. Ale pro vás, naši milí posluchači, rozhodně ne. Na Hit Radio Nord Music pokračujeme těmi nejlepšími letními hity za posledních 30 let až do zítřejších 6 hodin večer. Tak jestli vás dneska ještě čeká grilovačka s přáteli, posezení na zahradě nebo prostě jednoduchý, pohodový letní večer, věříme, že vám k tomu budeme dělat skvělou společnost. No já bych se s vámi chtěla na nějakou dobu, teď se rozvrčím, rozloučit. Tak teď si to dám, tak to bude zajímavý. Čekají mě totiž úplně nový, ale hlavně ty nejkrásnější mateřské povinnosti. Vy ženy mi určitě rozumíte, ty hormony v těhotenství a hlavně to, co přijde potom, to je prostě nádherný. Děkuju vám za všechny zprávy, za to, že jste byli při tom vysílání tady na Hit Radio Nord Music se mnou a budu se samozřejmě moc těšit, až se jednou zase potkáme tady na vlnách Hit Radio Nord Music a já budu zase u mikrofonu. Klidně mrkněte i na můj Instagram Hanicka Hejlová nebo na Instagram našeho rádia Hit Radio / Nord Music. Uvidíte tam, s jakým bubínkem jsme dnes vysílali tu naší summer party. Chvíli jsem se bála, abych tady nezavadila o nějaký ten čudlík. No a protože zatím pořád nevíme, jak se ten náš uzlíček štěstí bude jmenovat, budu ráda, když mi třeba do komentářů napíšete ty svoje nápady. Mějte se krásně, užijte si zbytek léta, opatrujte se a já se na vás, naše posluchače Hit Radio Nord Music, budu těšit naslyšenou hned, jak mi to moje mateřské povinnosti dovolí. Loučí se s vámi Hanka Hejlová, mějte se krásně, ahoj a hlavně s úsměvem.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

0: I'm Garrix, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj pětihvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozd, systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Největší francouzský lesní požár od roku 1949 se podařilo dostat pod kontrolu, uvedl to ministr vnitra Laurent Nunez. Plameny se podařilo zvládnout po více než týdnu od chvíle, kdy vypukl požár v borovém lese poblíž města Bordeaux na jihozápadě země. Kvůli živlu se muselo ze svých bydlišť evakuovat na 220 tisíc lidí. A na závěr počasí. Noc bude většinou oblačná až polojasná, na východě čekáme zataženo, místy přehánky a teploty mezi 21 až 16 stupni. Neděle nabídne oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, teploty se udrží mezi 26 až 31 stupni, na horách čekáme příjemné hodnoty, nejčastěji okolo 21.
7: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.

0: Krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

permission of the groom.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio Nord Music.
1: What we're living in, let me tell you.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč mi.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si